0: pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.
3: Express.
2: Express.

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Music. First. Express FM.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hudba na prvním místě.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Music. First. Express FM.

Když už mám talent, řekla si Naya Archives, vezmu to z jedné vody na čisto, takže jezdí nejenom producentka, taky skladatelka, ale zpěvačka a samozřejmě vzhledem k tomu, že to je Britka a že se motá kolem hudby, převážně to je klubové, tak je, se živí i jako velmi úspěšná DJka. Naya Archives, Dangerous, 7 minut po 10. Máme tady neděli jak malovanou, chce se mi říct. Pokud máte rádi malby, tak se vám rozhodně 24. květen bude líbit. Jana, všecko nejlepší k jejich jmeninám. Já jsem Radek a přeju vám parádní poslech Express FM.

0: Tohle byla kapela Muse, Be With You. Za okamžik se podíváme na váš hudební tip, na váš první hudební tip. Vy ostatní 602-604-903, to je číslo pro vás, kdybyste i vy zasloužili slyšet muziku podle svého gusta, ne, že by to mu bylo jinak na Expressu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Tohle byl Duke a Golden Hour, 10 hodin a 25 minut. Vteřinku po tom, co jsem zahrál Churches, mi přišla poptávka po téhleté kapele, tak tomu se říká pozdě bycha honiti. Tady mám pár tipů, co vám podpoří myšlení, paměť i soustředění a prospěje nervům. Týká se to snídaně, vzhledem k tomu, že mnozí z vás teď snídají a nebo možná ulehají, i když snídat můžou i před spánkem, tak já vám prozradím, že vlašské ořechy, kakao, borůvky, taky vejce, avokádo a ovesná kaše nebo smoothie s ovocem a zeleninou vám udělají jenom dobře. Tohle je váš hudební tip Groove Armada a já jsem vybral jejich kousek My Friend, tentokrát v zajímavém remixu, tak si ho užijte a vůbec užijte krásné ráno s datem 24. května.

Tohle je pilotní single, který předznamenal v roce 2000 třetí desku dvojice Moloko. Ta deska dostala název Things to Make and Do. A vy posloucháte single Time is Now, který mimochodem vyšel v několika desítkách různých remixů od breakbeatu po drum and bass až přes houseové rytmy. A všechny musím říct, že jsou parádní. Můj oblíbený song doznívá na Express FM pod názvem Time is Now.

0: Kdybych používal slovo pohodinda, tak bych ho teď normálně hodil do éteru. Vzhledem k tomu, že se tomu slovu vyhýbám, tak vám prozradím, že následující novinka od Malcolma Todda, Earrings, je velká pohodinda. Tohle byl KitKat, MGMT, Ratatat, Pursuit of Happiness.
1: Novinka. Express FM.

jeho indie pop a alternativní R&B, tedy Malcolma Todda. Tak jeho R&B a alternativní pop byl katapultován, nebo bylo katapultováno díky TikToku, ostatně jako u mnohých z jeho generace, takže pokud máte v sobě nějaký hudební vlohy, TikTok, přístup na internet, nevzdávejte to, vidíte, kam to dotáhnete. Až na Express FM, kde za 10 minut 11 hodin a kde právě teď posloucháte Bring Me The Horizon, Follow You. Váš další hudební tip tady u nás na rádiu 602-604-903. Ještě jednou připomínám, a ne naposledy, číslo, kam si pište.

0: Tohle jsou Camel Fat, velcí hitmakers poslední doby a Laos Easier na Expressu, kde je 13 po 11. Před okamžikem jste taky slyšeli 21 Pilots, jejich drum show. Pustil jsem vám Olivie Rodrigo, která před 14 dny přinesla štěstí do kabiny barcelonského fotbalového velkoklubu, neboť vzhledem ke smlouvě, kterou Barcelona má ze Spotify, tak čas od času nosí na svých trikách iniciály nebo jména kapel. A právě minule to byla Olivia Rodrigo a Barcelona díky tomu vyhrála nad Realem Madrid. Včera se jí to moc nepovedlo, by the way. Za okamžik Peggy Gou a Na-na-na na Express FM.
1: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Dvojice Lady Gaga, Doucet, Runway na Express FM, 5 minut do 11:30 nám zbývá a já se ptám, koukáte na hokej? Pokud ne, tak to ani nedělejte, protože my koukáme za vás, aby vy jste nemuseli. Několikrát denně z toho jsou výstupy v podobě rubriky, která se jmenuje Světe div se, mistrovství světa v hokeji. No a ten čas, kdy se zaměříme prostřednictvím Václava na uplynulé dění na šampionátu, došel právě teď.
1: Aktuálně z mistrovství světa.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
3: 6 zápasů servíroval sobotní program hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku a začalo se hned překvapením, když ve skupině A v Curychu zlato obhajující Spojené státy podlehly 2-4 Lotyšsku a uniká jim čtvrtfinále. Domácí reprezentace poté deklasovala Maďarsko 9-0. Němci na závěr dne rozdrtili Rakousko 6-2. Skupinu B ve Friburgu otevřel duel Dánska, které porazilo Slovinsko 4-0 a stěžejní duel směrem postupu do čtvrtfinále nezvládlo Švédsko, které podlehlo Norsku 2-3. Nejdiskutovanější z našeho pohledu je zápas Česka se Slovenskem, které zakončil boží bruslí Roman Červenka. Kopnutí puku za záda hlava je rozhodčí po video odmítli a tak jsme si vylepšili pozici v B skupině 3 body a jsme druzí za Kanadou. Další zápas nás čeká v pondělí s Norskem. Na ten v rámci soutěže poslal Express FM 10 našich posluchačů přímo do Friburgu. Tak si to užijte.
2: Aktuálně z hokejového mistrovství
1: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express.

Pokud mastíte hry, pokud jste gambleři, nebo čirou náhodou jste narazili ve svém volnočasovém aktivním životě na hru Need for Speed, tak tehle ten track znáte už od roku 2011. O rok později vyšel jako druhý single z desky Rudimental, která to právě vyšla v roce 2012. Field of Love a John Newman na Express FM.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

tohle to je ráno Skin and Bones. Směju se proto, protože je popolední, tedy je neděle popolední, čili čas oběda, to tradiční je čas oběda v tradiční rodině samozřejmě, kde posloucháte všichni dráťáky, máte se hezky, usmíváte se na sebe. A proč se směju? Protože to je takový vlastně recept na vývar, hodně lakonický, tedy Skin and Bones. Jinak je to skladba od Ráj samozřejmě. Když jsem jel do rádia dneska, tak jsem si všiml, a ne poprvé tedy, ale poprvé se o tento fakt s vámi rozděluji, že na každém druhém metru v Praze je prakticky pizzerie. Tak jsem nelenil a dohledal jsem si, že v Praze se nachází přibližně 600 podniků, které se specializují na přípravu pizzy. Tak pravda, je to to nejjednodušší, na čem se dá v gastru zhruba vydělat. Tak pokud obědváte cokoliv, dobrou chuť vám přeje Radek, hladíte Express FM, tohle už jsou U2 Song of the Future.

0: Tohle jsou držitelé Grammy, dvojice, která vznikla v roce 1994, tak zhruba před 100 lety. Simon Radcliffe a Felix Buxton, a.k.a. Basement Jacks. Jejich Just One Kiss jste poslouchali po YouTube Song of the Future na Express FM. Za okamžik R.A.C. Kelly MNDR v tracku Let Go. Pustíme si Slovenku Adele, která teda udělala s trackem KGB velkou díru do světa, a potom váš další hudební tip.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM. FM.

To samozřejmě je Adéla. Ne Adel, jak jsem ji zaměnil s britským fenoménem. KGB je single, který doznívá na Expressu ve 12 hodin 21 minut a my teď uhneme stylově ke kytarovkám americké provenience. Váš hudební tip se jmenuje Daughter. Tohle jsou Pearl Jam.

Tohle byla The Jacket Gorgeous na Expressu 12.27. My se teď podíváme za britskou legendou, která se říká The Cure. Kapela Cure se letos objeví na spoustě míst v Evropě. Bohužel Česko mezi ně nepatří, byť jsme v Evropě, ale na druhou stranu Slovensko nebo španělská Barcelona či portugalské Porto nebo Nikelsdorf v Rakousku, Florence v Itálii taky není úplně jako mimo dostřel, takže se podívejte na list zastávek, kde parta kolem Roberta Smitha letos bude vystupovat. Když jsem zmínil Slovensko, tak tam dorazí samozřejmě na trenčínské letisko na Pohodu festival. Tady jsou Q-zy, track High na Express FM, parádní poslech od Radka.

0: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
1: Music. First. Express FM.

vydáním nové věci britská parta Editors oznámila i termíny a místa jejich turné pro příští rok. A skvělá zpráva je ta, že tentokrát tahle kapela na Čechy nezapomněla. 18. února nebo tak nějak v únoru příští rok se objeví Editors ve Stově, že to doufíme, že už i s novou deskou. Tohle je jejich aktuální track Call It In. Aktuální oslavy momentálně probíhají v Táboře, v rodině a v blízkém kruhu tohohle chlapíka. Branče Kovače, a.k.a. Funkčného veterána, taky turisty. Tohle je zkrátka a dobře krstný otec slovenského rapu, Vecko. Takže to nejlepší k 50 nám rozděl.

19. až 21. červen, letiště Letňany. Tam vystoupí konkrétně v sobotu 20. tahle legenda z Austrálie. Nick Cave and the Bad Seeds, připomínka toho, že se nám blíží festivalová sezóna. Fred Again, Anderson Paak, Places

Je 5 minut po 13. hodině, hladíte Express FM, venku je o 3 stupně Celsia víc než v Barceloně, je neděle, Jany mají svátek, já jsem Radek a přeju vám parádní poslech Express FM. Před námi závěrečných 60 minut společných tady na Expressu pro dnešní den, tak pojďme toho nějak využít, což je výzva pro ty z vás, kdo by chtěli zahrát nějaký ten song. Jinými slovy, hudebním typům jsem nakloněn a otevřen na 602-604-903. Jungle Carry On vystřídá Bebadu Bee Beaches. Krásný song.

0: Sourozenecká dvojice, která se říká Disclosure, která je charakteristická nejenom tím, že umějí napsat hity, ve kterých hostuje celá řada nebo hostovala celá řada významných umělců a známých umělců, ať už jmenují Raya Anderson, pak Fatuma Tadiavara a tak dále. Kelis třeba, taky na tu jsem zapomněl. Tak ale ten jejich zvuk, poslouchejte ho, je neuvěřitelný, jak tam klape všechno. Disclosure, the sun comes up tremendous, což se dá říct o dnešním počasí. Zmiňoval jsem 3 stupně více jak v Barceloně. Konkrétně 28, ladíte Express.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Seznam slaví 30. narozeniny. A nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: Express. Music first. Express FM.

Když jsem tenhle ten song slyšel poprvé, říkal jsem se, že to zní jak track nebo píseň k Bondovce a ejhle, on to je. Track nebo píseň k Bondovce, složil ho David Arnold, který má na kontě 5 singlů nebo 5 písniček právě k filmu James Bond. Ovšem pozor, tohle byl single, který najdete k PC hře James Bond. A Lana Del Rey to byla.

0: Tohle byl Summer Potential. Když jsme u potenciálu, ten prokázali čeští hokejisté po tom spackaným prohraném utkání se Slovenskem, tak v tom následném Strek Ronur, tedy se Švédskem, kdy, no nechci říct, že smetli, ale zkrátka vyhráli. Poté jsme tedy včera v bratrovražedném souboji porazili naše slovenské sousedy. Proč o tom mluvíme? No, protože je tady další připomenutí toho, že i dnes se můžete koukat na hokej. Byť ne na kluky oblečené v našich drezech.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Dnes mají naši hokejisté volno a připravují se po těžkém zápase se Slováky na Nory. S těmi budeme hrát v pondělí a v úterý zakončíme základní skupinu zápasem s Kanadou. Nicméně do těchto zápasů jdeme s jistotou, že čtvrtfinále mistrovství světa Česko nemine. Razítko české účasti mezi nejlepšími osmi týmy dala včerejší senzační prohra Švédu s Norskem 2-3. Český tým může v tabulce skončit na jakémkoliv místě od prvního do čtvrtého. Hůř už ale klesnout nemůže. Na páté Švédy má v tuto chvíli nedostižný náskok 4 bodů. Dnes jsou na pořadu 4 zápasy. V 16:20 hrají Lotyši s Británií a Dánové s Itálií. Po 8 pak Finsko-Rakousko a Slovensko-Kanada.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Na Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Něco, něco. Noční plán.

0: Taneční indie pop hrajou parádně, rychle, zpívají česky, sympatiáci něco. Mimochodem stejně mám pojmenovanou jednu složku na svém Instagramu, kdyby vás to zajímalo, pokud ne, zapomeňte. Kamenice 2026, náměstí Míru, Česká Kamenice, příští víkend. Ne příští víkend, až ten přes příští, to znamená první červnový víkend. Tam narazíte na spoustu jmen, včetně Tata Boys, Red Zeda, Berta Friends, Gufrau a právě party něco. Teď pojďme na něco do kina, tady Filmex.
1: Express Filmex.
2: Kdo uprostřed noci zastaví s autem na opuštěné silnici, měl by počítat s nejhorším. Rozhodně tedy v americkém road trip hororu Pasažér, který je napěchován masivními lekačkami. Natočil ho norský režisér André Ovredal. Mladý pár, který očekává narození potomka, chce zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí se tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdou po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, kdy uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli. Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě havárie se ale nachází ještě něco. A nebo někdo. V kempu, kde dvojice stráví následující noc, jim vyprávějí legendu o pasažérovi, děsivém přízraku, který terorizuje ty, co zastavili. A podle této legendy je čeká posledních pár chvil života.
3: Daniel?
2: Další premiérou je film ze světa Star Wars, Mandalorian a Grogu, který navazuje na seriál The Mandalorian a je prvním Star Wars velkofilmem po 7 letech. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga, známého rovněž jako Baby Yoda. Film režíroval John Favreau a kromě Pedra Pascala se v něm objeví Sigourney Weaver a také postava Rota the Hutt, syn slavného gangstra jménem Jabba the Hutt. Rota je svalnatější než jeho otec a je gladiátor. Namluvil ho Jeremy Allen White.
4: Grogu will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
5: This is about preventing another war and protecting everything the rebellion fought for.
4: There are too many. Go now. I'll hold them off.
1: Express Filmix
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

Pokud bych měl pojmenovat alespoň jeden důvod, proč jet na letošní ročník festivalu Brutal Assault, tak vám ho prozradím. Jmenuje se Asian Dub Foundation, což je kapela, která právě teď dohrává svůj track Black White. Ano, právě ti vystoupí na letošním ročníku festivalu, který jsem zmínil před okamžikem. Parádní rozjetá kapela vystřídá, nebo kapelu vystřídají Freak Power. Jejich single Rush bude jedním z posledních, který vám pouštím, co se týká mého víkendového vysílání na Express FM, kterýž to můžete ladit každý víkend se mnou mezi 10. a 14. hodinou. Prozradím vám, že za 3 hodiny se ozve Vašek, provede vás aktuální verzí Express Top, představí 5 singlů, pak ho vystřídá Bára a její trendy. No a ve 20 přijdu já se svojí selekcí chilloutu, lounge, music a tak dále pod názvem Sunday Night Cream od 8 do půlnoci. Loučí se Radek, přeju parádní neděli, laďte Express a díky, ahoj.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Kryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kde to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalý

práci, stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku.

Jsou svini, bejt jen táta, bejt tu proní. Křečo, vítězkýrám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Zicha,
7: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
3: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Hudba na prvním místě.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května

0: Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Express. Music first.

0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: 21 okobere, to je týden, který nám právě teď spěje ke svému závěru a je na čase projet si podrobněji náš playlist. Jaký byl? Skvělý. Hudba skvělá, hudba nová, to vše nabídneme i teď v Express Top. Pojďme si to vzít pěkně po pořádku. První novinkou je single I'm Your Girl, right? Ten je pilotním singlem ze 6. alba švédské zpěvačky Tovelo. Před 4 roky vydala svoji 5. desku, předloni pak udělala Heat, společné EPčko s producentem SG Lewisem. Celé album vyjde v září a je pojmenované Estrus, což znamená zvířecí říje. Spolupracovala na něm s obvyklým producentem Ludvigem Soderbergem, Lukou Closer a Elvírou Arnerfjart. Ta je pravou rukou Taylor Swift a taky Belgičanem Stromaem. Toho známe z hitu Aloron Dance. Tovelo, I'm Your Girl Right, první novinka tohoto týdne.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka. Novinka.

0: Editors a Colitin. To je skladba, kterou si budeme moct poslechnout příští rok 8. února v pražském klubu Archa naživo, kam zajedou v rámci své tour. A protože se nejspíš schyluje k nové desce, vyhlížíme nové informace. Toto byl jejich song na 10. místě, který vyšel 4 roky po jejich albu EBM. Druhá novinka je od kapely s podivným názvem Něco něco. Kapelu tvoří zpěvačka Alžběta Tkáč-Trusinová, producent a kytarista Tomáš Tkáč a bubeník Václav Švestka. Nyní mají už čtvrtou desku pojmenovanou Majonéza. Rozhodně stojí za to, abyste jí věnovali svých 23 minut času. Album má 8 skladeb a úvodní se jmenuje Noční plán.
1: Express Top.
2: Novinka.

0: Na svém údajně posledním albu After Party začala Licky Li pracovat už 4 roky nazpátek. V podstatě už měla něco hotového a se zbytkem se celkem loudala. 9 skladeb, které jsou obsaženy nakonec na začátku května, zabalila do tohoto balíčku, který na Metacritic ohodnotili 75%. Švédka Licky Li a místo 9. 3. novinka dá naději a vrátí sebevědomí všem, kteří si myslí, že neumí zpívat. Evidentně na to, abyste udělali hit, to není potřeba. Před námi je audiovizuální projekt Generation. Romain Gavra. To je jméno, které byste měli znát. Pokud ne, tak vás čeká opravdová lahůdka. Romain Gavra je synem nesmírně oslavovaného režiséra politických thrillerů Kosty Gavrase a má za sebou úžasné filmové dědictví. Romain Gavra točil klipy pro Justice, MIA nebo Jamieho XX. Jeho společný projekt s producentem Sorkinem se jmenuje Generation. 12. června jim vyjde debutové album Love and Tears a na tento termín je pak připravena i výstava Visions of 2034. Nicméně na albu je výjimečná skladba Storm 2, kde právě v uvozovkách zpívá švédský rapper Jan Clean.
1: Novinka Express Top. Express Top. Like an empty fire, like your desire.

0: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Kryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce.
2: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: Posloucháte Express Top.
2: To nejlepší z Express FM.
6: Číslo 8.

0: O rozvodu v manželství se v manželství nežertuje. O tuto zkušenost se podělil frontman kapely Blossoms Tom Ogden. Joke About Divorce je pilotní song z jejich šesté desky, která je na spadnutí, ale více info zatím není známo. Mimochodem, pokud jste si nestihli všimnout, hlas v pozadí patří hudební legendě Ricku Astleymu, se kterým se nepotkávají poprvé. Na pódiu jsou Pečení vaření a i v klipu Gary si zahrál epizodní roli. Čtvrtou novinkou je Malcolm Todd. Kluk, který pochází z Los Angeleské umělecké rodiny, kde jeho táta je scénaristou seriálu The Middle, u nás známé jako Průměrňákovi. Máma se věnovala muzikálu. Jakoliv Malcolm Todd si jde svojí vlastní cestou. Dva roky nazpátek vydal mixtape Sweet Boy, se kterým udělal i předskoka na zpěvákovi Omaru Apollovi na jeho světovém turné. A na mixtape už tenkrát vyšel single Earrings. Dlouho nic a najednou je z toho hit, který prostřednictvím TikToku prorazil i třeba v britské singlové chart. A je to čtvrtá novinka tohoto týdne.
1: Express Top. Novinka.

0: Sedmé místo mají královna a nová princezna popu. Dá se to tak říct? Co by ne? Madonna 5. června vydá svou novou desku Confessions 2, u které ohlásila návrat producenta Stuarta Price. S deskou bude mít premiéru i film, který představí na filmovém festivalu Tribeca v New Yorku. A v tomhle singlu se tady k Madoně připojila Sabrina Carpenter. Gracie Abrams hodně mlžila a mátla své fanoušky, co se týká nového alba. Od ledna problikávaly kuse informace, že natáčí třetí album a že by se snad mohlo jmenovat Witch. Pravda je taková, že její album se jmenuje Daughter from Hell a producentem a spoluautorem je Aaron Dessner z The National. Deska bude hotová 17. července a minulý týden odstajnila pilotní single Hits the Wall. A to je poslední novinka v Express Top.
1: Novinka Express Top. Express Top.

Posloucháte Express Top, pravidelný žebříček nejhranější hudby na Express FM, který se lze poslechnout i v úterý večer v repríze, nebo si ho můžete i pročíst prostřednictvím našeho webu expressfm.cz. To byla novinka číslo 5 Gracie Abrams a Hit the Wall. No a Ken je jedním ze zpěváků, kteří vyprávějí svůj životní příběh a lidé se s ním stotožní. Letos mu vyšlo album i s několika staršími skladbami The Great Divide a třetím oficiálním songem jsou právě Doors na 6. místě.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Music. Music. First.
4: Express FM. Posloucháte Express Top.
3: To nejlepší z Express FM.

Calvin Harris na letošní sezonu kývl na spoustu nabídek hraní. Překvapivě je v zastoupení i Česko, konkrétně Beats for Love, který právě on otevře 1. července v první den festivalu na severu Moravy. Tady je single Satisfy, kde udělal tým se zpěvačkou a DJkou Jazzy a bylo to 5. místo. Na 4. jsou pak izraelští Temper City, projekt, o kterém se svého času dost mluvilo jako o AI podvodu. Nakonec jsou to ale lidé z masa a kostí, jako já nebo vy. A tenhle single se jmenuje Self-Aware.

0: Joy Anonymous jsou borci, kteří využili covidového lockdownu, aby se zviditelnili svými parties na břehu Temže nebo na tajných garážových akcích, když se nikam nesmělo. Spojení s vítězi Mercury Prize Ezra Collective a zpěvačkou s jamajskými kořeny Stuž vás bez pochyby hodilo do oldschoolové nálady. Třetí místo pro track Joy This One. Po celých 7 dní bylo na Express FM před zpěvačkou Olivie Rodrigo a singlem Drop Dead ve vysílání označení nejhranější song. To jí bylo v tento 21. týden, uzmu to někým jiným. Kdo to pro tento týden bude, vám řekneme už za malou chvíli. Tady je tedy druhé místo.
1: Express Top. Číslo 2.

0: posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Tove Lo, I'm Your Girl, right? Něco něco, noční plán, novinka číslo 2. Generation a Young Clean, Storm 2, novinka číslo 3. Mezi novinkami je i Malcolm Todd, Earrings. A poslední novinkou je Gracie Abrams, Hit the Wall. Aktuální desáté místo, Editors, Call It In. Devět, Lickily a Happy Now. Joke About Divorce, to je místo osmé pro kapelu Blossoms. Sedm, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Na šestém místě je Noah Kahan a single Doors. Pátí jsou Calvin Harris se zpěvačkou Jazzy a Satisfy. Čtyři. Temper City a Self Aware. Joy Anonymous, Ezra Collective a Stuush. Single Joy This One na místě třetím. A dvojku má Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Express Top.
1: Není to tak dávno, co Shane Buzy, tedy Somber, byl neznámým zpěvákem z daleké Ameriky. A za dva roky je z něj prvotřídní hvězda, které budou přeskakovat jiní. Na podzim se vydává s novým materiálem na tour, kde by se měli společně s ním objevit i Last Dinner Party nebo Dove Cameron. Novým materiálem máme na mysli i poslední single Potential. Ten je dnes Express Top, tedy nejhranější na Express FM.
0: Toto je nejhranější song.

0: Příjemné nedělní odpoledne, posloucháte další květnové Trendy Express. Dneska se podíváme na to, co je nového u videoherního studia Warhorse Studio. Objasníme si také TikTokový trend Catch a Print. No a podíváme se i na to, jak letos můžete oslavit 150 let od narození Tomáše Bati.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Trendy Express.
1: Kolem videoherního studia Warhorse bylo tento týden rušno. Odhalili totiž hned dva nové projekty. Za prvé se pracuje na novém dobrodružství Kingdom Come. To má vyjít v období mezi dubnem 2027 a březnem 2028, což si myslím, že tak brzo nikdo nečekal. Samozřejmě nebylo to až tak velké překvapení, o projektu se šuškalo, dvojka měla obrovský úspěch a tak by přece ve Warhorse byli blázni, kdyby nepokračovali v téhleté krasojízdě. To druhé oznámení, i o něm se už spekulovalo, ale myslím, že ne každý tomu věřil, vzhledem k tomu, o jak známou značku se jedná. No, ale je to potvrzeno. Skutečně Warhorse Studio budou pracovat na nové videohře na open world RPGčku ze světa Pána prstenů. No, na tuhle hru si ale zřejmě počkáme pár let, doufejme, že se nedočká zrušení jako některé jiné slibně vypadající projekty právě ze světa Pána prstenů. Jinak s tím také souvisí informace o restrukturalizaci švédské Embracer Group, která výrazně změní fungování celého herního impéria. Firma plánuje rozdělení na dvě samostatné veřejně obchodované společnosti. Pod novou strukturu přejdou některé z největších herních značek. Nově vznikající společnost ponese název Fellowship Entertainment a oficiálně začne fungovat v roce 2027. Tato společnost převezme kontrolu nad největšími a nejvýdělečnějšími sériemi, které Embracer vlastní. Do jejího portfolia budou patřit například značky The Lord of the Rings, Tomb Raider, Kingdom Come Deliverance, ale také Metro, Dead Island, Darksiders nebo Remnant. Spolu se značkami přejdou pod Fellowship Entertainment také některá významná vývojářská studia. Nová společnost bude řídit týmy jako Crystal Dynamics, české Warhorse Studios nebo polské Flying Wild Hog.
0: Trendy Express na Express.

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Tento týden mé pozornosti neušel trend, který aktuálně proniká do mainstreamových médií s upozorněním na jeho nevhodnost. Jedná se o takzvaný catching a print. Trend spopularizoval samozvaný randící coach Anwar White. Ten přišel s návodem, jak podle viditelného obrysu na kalhotách poznat velikost mužských genitálií. Rozděluje je na velikosti A, B a D podle toho, jak se boule na kalhotech jeví. Jeho video má tak jako obvykle třeba několik stovek tisíc zhlédnutí, třeba 200 tisíc, 500 tisíc. Video s tímhletím návodem, má 8 milionů views. No a i když se to celé tváří jako nevinný vtípek, uživatelé i média upozorňují na možné škodlivé dopady, na sexismus, objektivizaci, které jsme většinou svědky u ženských těl. Někteří se možná říkají, aha, tak konečně došlo i na chlapy, ale když takové chování nechceme tolerovat u žen, proč bychom měli u mužů? No a samozřejmě je také velice snadné sklouznout k body shamingu, tak si radši prý tyhle ty vtipné měření na A, B a D máme nechat do soukromí, ale nemáme přispívat k tomuto trendu.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Posloucháte pořad Trendy. Letos nás čekají oslavy u příležitosti 150 let od narození Tomáše Bati. Vznikl například speciální prezentační city modul. Ten nefunguje jen jako architektonický prvek inspirovaný baťovskými továrnami, ale také jako prostor pro dialog a setkávání. Cílem je nejen představit historii jména Baťa, ale nahlédnout také do současnosti. Setkat se s ním budete moci v různých městech v Česku i na Slovensku. Přístupný by měl být po celý rok. I když je jméno Baťa spojeno hlavně se Zlínem, nadace Tomáše Bati chce kus jeho filozofie přivést i do dalších měst. Lidé si budou moci prostory modulu prohlédnout třeba v Třebíči, Brně, Otrokovicích, Strážnici, Ostravě, Žilině, Trančíně nebo Partizánském. Ve dvou místnostech uvidí ku příkladu pomyslnou mapu oborů, ve kterých Baťa úspěšně podnikal, nebo jeho citáty, které jsou překvapivě aktuální i dnes. Součástí modulu je také obrazovka s prezentací digitální výstavy Touha tvořit. Nechybí ani čtecí koutek s nadačním obchodem, kde lidé mohou knížky s baťovskou tematikou prohlédnout a samozřejmě i koupit. V hlavním městě si můžete 150 let od narození připomenout například na letní scéně muzea Kampa. Tam letos uvedou muzikál Klan Baťa, ve kterém hrají například Oskar Hess, Daniel Krejčík, Tomáš Klus nebo také Thomas Sean Pšenička.
1: Trendy Express na Express FM.

Zatímco to vypadá, že Xbox přináší svým fanouškům nějaké dobré zprávy, například i o zlevnění Game Passu, PlayStation se vydává trošku jinou cestou. Nejenom, že stále zdražuje své konzole PlayStation 5, ale nově zdraží také předplatitelská služba PlayStation Plus. Ta je od této středy dražší pro nové předplatitele. Pro ty stávající se cena nemění. Co se týká českých cen, tak cena pro nové zákazníky v České republice bude začínat na 259 korunách za PlayStation Plus Essential, 399 stojí předplatné Extra a 489 předplatné Premium. Tyhle ty předplatné potřebujete jenom k tomu, abyste mohli hrát online, zároveň ale taky v těch dražších předplatných máte vlastně přístup k takové knihovně her a do toho samozřejmě pořád získáváte také každý měsíc nějaké hry zdarma. Někdy jsou tam docela zajímavé věci, někdy mě to naštve, že zrovna když si něco koupím, tak potom to dají třeba za 3 měsíce do PlayStation Plus třeba nějakou starší věc. No, stane se. Tenhle týden jsem se taky podívala a mrkla na to, co jsou aktuálně nejhranější hry na PlayStationu. Top 10 uzavírá NBA 2K26. Do top 10 se dostalo také velice dobře hodnocené a hráči oblíbené Resident Evil Requiem. Na osmičce je Crimson Desert, to nedávno dostalo zajímavý update a vývojáři a studio na Crimson Desert pořád pracují, takže tahleta hra se pořád zlepšuje, pokud třeba jste váhali s koupí. Sedmička, tady je akční střílečka Ark Raiders. Co se týká Call of Duty, tak to je na 6. místě. Top 5 uzavírá It Takes Two, jedna z nejoblíbenějších her pro takovéto gaučové kooperační hraní, těch moc není. Hra pochází ze studia, které má na svém kontě například také velice oblíbenou kooperační hru A Way Out. No, bramborové je EA Sports UFC 5, bronzový je Minecraft, stříbrný Grand Theft Auto 5, a jsem zvědavá po vydání šestky, jak dlouho se ještě Grand Theft Auto 5 bude objevovat na žebříčcích nejhranějších her. No a jedničkou je fotbal EA Sports FC 26. Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Express. Music first. Express FM.

Instagramu Express FM jste mohli vidět záběry z Las Vegas Sphere, kde si také sérii koncertů užila partička No Doubt, samozřejmě v čele s Gwen Stefani. No a možná si říkáte, že byste chtěli někdy zažít Sphere, že byste to chtěli vidět, chtěli byste jít dovnitř na nějaký koncert nebo kino, ale do Las Vegas je to docela daleko.

0: tam taky tematický Warner Bros. World. K tomu má, myslím, v budoucích letech, tam přibude ještě, myslím, nějaký i speciální Harry Potter World. Potom tam mají několik vodních parků, mají tam, myslím, Waterworld a potom tam mají ještě akvárium SeaWorld Abu Dhabi. K tomu všemu samozřejmě luxusní hotely, rezorty světové úrovně, golf, já nevím, co vás jenom napadne. S plánovaným otevřením v roce 2029 tak získá Abu Dhabi další architektonickou ikonu, která definitivně změní skyline ostrova Yas Island a potvrdí pozici Emirátů jako jedné z předních globálních destinací pro zábavu a kulturu. Tak co, lákalo by vás vyrazit do Sphere tímhletím směrem, anebo podle vás je Las Vegas, zkrátka Las Vegas. S touhle otázkou se s vámi dneska loučím, končí Trendy Express, ráda vás pozvu také na náš web expressfm.cz, kde najdete také sekci podcasty, kde samozřejmě najdete i záznamy pořadu Trendy, Express rána a nebo třeba pořadu Express Star. Aktuálním hostem je Žofie Dařbujánová. Mějte se fajn, užijte si zbytek víkendu, no a víte, jak to vždycky říkám na závěr. A buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

I am God, the ultimate presence.

Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna. Express. Music first.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, CZ.
2: Express. Music first.

check, 1-2, 1-2, check, microphone check, 1-2, yo, 1-2, check, 1-2, yo, cut me a check.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba, hudba, na prvním místě.
4: Máte to rádi čerství?
5: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Express. Music first. Express FM.

Už je to tak dlouho, co jsem vzhůru, den se mění v noce, já nepoznám rozdíl. Všechno splývá, všechno je stejný, motýl se mění v můru. Mám holku, šukal jsem couru, žil jsem v ráji a teď jsem nula. Ze dne na den hledám minotaura, zas kurva utrácím bůra. Jsem v bordelu, kupuju lásku, líbí se mi všechny, přitom žádná. Dávám si na kurách další šampaň, chutná jak bohemka, prej je to krystal. A potom už jsem byl, to jsem vychytal, kdo tohle může říct. Jmenuje se Michal Opletal, jeho adresa je Mental Hospital. Zažil jsem hodně, ale furt to samý. Zapálil ohně, hejteři chytli sami. Ukázal cestu, nikdo po ní nešel. Teď mají záchranou vestu, já černej kašel. Už je to tak dlouho, co spím. Kdybych byl holka, tak mám splín. Denní světlo nemusím. No prostě mi škodí, to vím. Moje věci jsou o mým životě, nerozumíš, kup si kotě, chceš nějaký moudra, táhni do školy, chceš se bavit, padej se vysolit, na svý show jsem furt pozdě, sorry, vyučuju, mám pár tyšit školy, znám svý místo a vím, kde to bolí, nikdo z vás neví, co je to bejt ory. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král. Ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj.

Parkroku je to škola života.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Tovalo, I'm your girl. Right.

Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

špatný strávy nevidím, ani když u trafiky zkouchnu noviny. Jen palcový titulky o světě bez rakoviny. Stačilo se nadechnout a člověk měl chuť zpívat nebo tančit, dokonce i nástěnka místní.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.